0: Na moře plávám s kačovou vlnou.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Poletný Rádio 1.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.

0: martie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, keď se vozím s bicyklom.